klesá ku dnu dolu hlavou a tvári sa nechápavo. Je to celkom pekná stvar.

You are listening to Radio 4EB 98.1 FM. Next program is presented by Czech Group. Posloucháte Radio 4EB 98.1 FM. Následující program připravila česká skupina.

0: Příjemné sobotní dopoledne vám ze studia 2 přeje Táňa
1: a Jarka, dobré ráno.
0: Přejeme vám příjemnou pohodu, nerušený poslech a posíláme první písničku.

stačí jedno špatný ráno, co mě z míry vyvádí. Spousta lodí mý přístav, já jsem další v pořadí. Tichá noc nám vzala spánek, jenom kojot v dálce vyl. Teď nás dělí jedno ráno a tisíc dlouhých mil. Každý ráno je jen další z mnoha nekonečných rám. Někdy přináší nám štěstí, jindy stovky drobných ran. Smutně koukám na to místo, kde jsem včera s tebou byl. Teď nás dělí jedno ráno a tisíc